0: druhém místě.
1: Já pohledu to nemám, ale. Jo, tady je to druhé místě.
2: Nohy, šota. Šota.
3: Bom, no Museu do Louvre, infelizmente não pude entrar porque fecharam mais cedo hoje.